Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radiokníhy. Ľubimi tvoje knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.

Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimitevi knihy v radiovariant. Po Radio Nova News.